0: Vojta omilení hitovi.
1: Hey, this is Rihanna under my umbrella. Slušaš
2: kanál 77.
1: Samo hitovi.